0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za 2 rumy a 2 vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu.

nuti toho, tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a jsme

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak o nivák teď zpívá, my si zatím spolu užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí, život mi hodně vzal, já mám to spočtený. A někdy jsem se bál, se z kalendáře ztratí, a někdy jsem se bál, ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš osý pas a oslovit vás, lásko, škrabošky strhnem v pravý čas.

0: stačí, že v listopadu opadává listí.
1: Tím ale byli bychom ve všem si moc jistí.

0: oči. Ale že kdo říká, že se nikdy neotočil.
1: Na hezkých holkách chlapi nechávají oči.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Našel jsem oázu uprostřed pouště, prameny řek, vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňů jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní

Našel jsem přátele na cestách světem, bráchy, co v muzice zůstali se mnou. Holky, co vášnivě prolétly létem, lásku, co v životě přijde jen jednou.

skončíme s tou schovávanou, pak ti na vše odpovím. Třeba kde jsou kytky, jen tak k mání, a kde hvězdy blikají, a jak splníš všechna přání, která šeptáš potají.

bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, zní de facto sporadicky, je jaro,

dávno zbalený pruty, prej se nedovyvinutý. Je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkají zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám, no a nebo s tebou dám.

Mám, sto chutí šlehat vodu dám, svý ženě pěknou sodu mám. Dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cize, au, au, ať počítám, jak počítám, si pěknej obraz, já jen rám, rám, rám, rám, rám, rám, rám. Tak teda pojď se mnou, to byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.

člověk má vždycky jen bol a žal. Já už tu nechci nic urvat, nad kým a pro koho lkát.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Převleču periny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.

0: než jsou krásy černový. A bylo to tady a znovu a zase ti páni a dámy, co lámou se v pase na zlatý tele, moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří. A zlatýmu tele ti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

na nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

ještě se vrátím v jiném těle. Rozhodně poznáš mě lehce, budu se bavit a budu

na světě líbí, to by mě museli ke kříži přibít. Ještě se vrátím v jiném těle. Ještě se vrátím.

někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou, máš mě rád? Máš mě ještě rád? Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát? Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

vody, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty, jestli chceš sublimovat

kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěhuju někam na měsíc.

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí. Prý chodíme okolo, prý jdeme vpřed, prý jsme zavostali, prý jen. Pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká, pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se měl střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času. A nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku. A pak se dožijeme let, v tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů. A jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu. Na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti. Ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí. A že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí v předu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

drink. A už tak samozřejmě vyloupneš sestrička a šňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdnej světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru sem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy, jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím,

hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi sílu, když se ohlíží.

Když chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou, zkrátka nemůžeš

Mám dnes kliku, náladu mám kouzelnou. Vezu si 7 trpaslíků s elektrickou lucernou. U čáry koupil jsem je blízko.

si rozvitou větu na retu. Vystupovat trpaslíci, nezmokli jsme, už jsme tu v osadě honců, kravských zvonců, kde pokrok nezůstal stát u dveří. Kytary máme od Japonců a struny v letu větru hašteří. Sedm betonových soklů se řadím mezi

postupném sledu sedmi fází šajnovat světla Luceren. Jak útěk z biče otrokáře, jak vězeň uvolněný z pout, každý z nich rozjasní své tváře, jak mile do nich pusím prout.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá. Veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potká.

tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju.

Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu. Narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety. Jako před lety.

těmi všemi darebáky, jeden z mnoha. Vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízi sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu, úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase to vrací, a je to zase tu, to všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabilci zase tady, i čistí zase tady, i

čistého panděla i špinavého racha. Uděláme z tebe ragulína i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe dindili vandili, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům? Kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten hladný.

páry letních šatů, co hoří jak líkovce v šáši, jedovatý a krásný, že jsi nedosáhla na zem ten kousek, ten kousek, o který při popravách vždycky jde, že bydlela si po lesích a po nocích svítila se jich stínům na cestu. Aby jim přinášeli do krmelců za očima sůl, bez který by jinak pošli žízní. Stejně tě oběsí a řeknou, že jsi to tak chtěla. A že těm tvým pomateným větám o touhách k zalknutí v dopisech na rozloučenou stejně nikdo nerozumí.

Ale zatímco po nich tu zbyl jen zářez v opryskaných zdech, tvoje básně mi vlajou v ústrety a jako horký pažen.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos. Sametovou srst

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

mě v prese, vrací se mi stále na mysl. Proč se ty hoš krásu člověk sotva unese, je v posledním levlu.

Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, každanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

hladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzál. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí. Spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

jménem Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože...

Osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, by slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Jo, v restauraci u Vávru, tam se točí gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šlus. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak uleželá treska. A tak tam se je ta káva od žida či stezka. Neodpoví a dál dává židle nahoru. Zděžka supí jako horká pára z motoru.

Na ulici venku nejhorší je první krok. Výdech, nádech cítíš v zádech, kyslíkový šok. Je půl druhé na orloji, a co tu budem stát? Mariša nás otrávila,

to pěkně jde a mašíruj pěkně. No já vím, že ti to moc nejde, ale jdeme, jo? No, takže ahoj zítra, ráda vás opět uvidím. A zase si můžete dát těch svých 5. Jasně, no moc se necůl.

a škrtnout v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v kobereci moře, na stropě začnou souhvězdí hořet. V městě zrusí šat z tulipánů, splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu visí hrozny karamelu, do nebe, které nikdy nezastalo.

a kde si ve mně odplouvá bouře. To je ta chvíle, kdy nemám nic v plánu, jen polibky deště

autogram. Není to vůbec žádný fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel.

Už leta se mne roztáhly záclony. A jak pohledem skvrny na stropě luštím. A jak se v horečce pod zimníkem potím. Taky se promáčím a udělej se mi po těle fleky.

Růžové moře příbojem mě hřálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas, pojď.

Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí v dálce lehko

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

musím nějakej chlet. Do titulku Brajlit v kultuře nám dneska píšou Hudeček má nový hmat, nikdy to stojí.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli, oxidi mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Teče voda po Urbíně do Bystrických rolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče voda dolů Hronem, dolů do Dálavy. Vzkázal jsem já mojí milí, ať mě pustí z hlavy.

houbají koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí. Že nejsme škoti, celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu

Vezmem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevidomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce

tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak seber sílu, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

Máme denně, čistej i špinavej, si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, ať spousta pochybností.

člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kdekdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši da se hravě skleje. A proto začíná žít podle těchto zásad. Pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Člověku životní omily zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Z očí číst je jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál? Padal sníh a na Římsách nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál? Padal sníh a na Římsách nám před očima dál.

Končí blues, je půlnoc pryč, už budem muset jít. Mus je hnus a dlouhej byč, víš, muset není chtít.

pak noční vlak a každý sám, každý na svůj kříž. V kůži lak a dlouhý šrám, blíž a dál a blíž.

0: Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí.
2: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej na

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku.

plotě je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima a z vázy trčí věčně živá kytice od

se vine v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi. Co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce,

lodě z Loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

prostě běží a barví si vlasy. Jen na půdě občas, v truhle se starými dobrými časy.

Žene se bouřka, tak schovejme se do podloubí. V domě u slunce, tam je místa dost. Na rohu domu Markéta sedávala, na rtech úsměv, okolí pro radost.

řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi, proč se toho lekám a proč mi dochází dech. Řekni mi, řekni, když roky plynou, proč chceme zastavit čas.

řekni mi. Uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení. Snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění. A co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Schlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaně jí pomyl, bravkům dával žlad, děcka mu šel kolíbat.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Můj kraj až mlha zacloní a z našich chat pak do údolí padá

kulisy mulisy. Hulil lísy, za kulisy, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha. Já jsem marin CIA, jsem nebezpečný.

dál, na Ruska jsem mordoval, nepřem agent CIA, jsem nebezpečný a ten zvej, jsem mžnej, jsem mžnej, strašně, very zlej.

achmal, fuchňal, ňuchňal. Houžem nima, houňuž nima.

Sensuel, sensuel, strašně very zlej. Kým víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Waha, waha, na mě si dej bacha. Nebuď já jsem strašně very, very příšerňácky. Strašný vác.

Item. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nej. Zlý, co je hoch, spojte se.

do její tmavé hrudi. Noc nás teď pohladí, věznatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studí.

a v tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají píseň pro nevěstu.

jít, stát s lovcem okamžiků, mít podkrovní byt, vidět z okna Eiffelovku, či aspoň Brno střed. Jenže nemáme zrcadlovku ani dialekt, jenže nemáme zrcadlovku.

srdce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

Nad obzor vyfukuje houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Napadá

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tím košem. To je, jsem rád po celém bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzle v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milost, pán si sedí doma u televize, šumí na fotbal, pivečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, protože jedině jako...

0: věřit statistikám. Manžel poslouchá s radostí všechny návštěvy mi hostí, prostě nikam nejde, dělá, co mu říkám.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Panenko z máku zrozená,

hvězdí den. V oblacích zapojen.

Trochu křik, trochu pláč, trochu unavený smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu, ještě jednou, řekne špatný.

dávno jako včera, kdy tu lítal v dupačkách. Možná jsem na stěnu jen házel hrách. Trochu křik, trochu strach, nahý.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

prší nám do Campari. Prší nám do Campari, prší nám do Campari. Prší nám do Campari, prší nám do Campari. Není to metafora, prší nám do Campari. Prší nám do něj zhora, prší nám do Campari. Prší nám do Campari. Prší nám do Campari. Déšť dávno odehnal,

voda to všecko ředí, otázky na rtech pálí. Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Ptám se jí a zase nic. A co by jako mělo? Prší nám do sklenic. Kampáry zrůžovělo, Kampáry zrůžovělo, a něco by to chtělo.

ptám se, po druhý se jí ptám a zase nic. A co by jako mělo? Ach jo, prší nám do sklenic. Kam páry zrůžovělo,

Maria, co se srdce týče. Dál truchlí po tvé, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry.

kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Skončil se maškarní ples, už je dnes, už je dnes, už je dnes, už je dnes.

pane Andersen.

0: A tento spánek šidí, tenže je hloupej moc. Tak aby se mi zdálo, musí mě ptačí zpěv rušit jenom málo, když chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mi klíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi i klekles.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice, řízek z Kralevic.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec

hnamou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivoje, myslím na bivoje Zemana. Čtu si Calderona, myslím na Nerona Paliče.

nesní ani kousek knedlíku, lepek lepí zevnitř prístřeva v kávě ani stopu po mlíku a nejde nikam, kde je sleva.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tou kobylu jsem hnal na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláchl, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

baví. Tam hrajou, zpívaj každý den od noci do rána, řví tam hospoda dupou tam nohama. Až dospívá se píseň, padne pivo poslední, vyjdu do kopců, kde mi rozední. Moje milá, svým tělem vylavím, po cestě domů v noci deštivý. Po cestě domů v noci deštivý.

tak často mívám sen. O očích tvých. Tvých vlasech jako len. No a ten sen poslední. Ten byl tak plný krásy, že se až stydím teď. Ti o tom vyprávět, jak vidíš,

nutit tě nemusím. Říkáš mi, jsi můj svět,

jo, těch slov padla ještě spousta a mně se věřit nechtělo, že nezbylo srdce kouska, že za to moh jen srp a kladiv

z důvodů prostých, právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci cítí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

0: teď vše.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Kdyby tady byl...

0: svý postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

Jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž? Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již? My květy

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na skotské vlajce jsou od rohu k rohu dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci vyjel náš zájezd od hotelu Sport. Pro ten náš kolektiv zatím nestmelený jeli dva autobusy. Oba dva spolehlivé na cestě živé, to se zas nechat musí. Nad hlavou tašku, u nohy flašku, před sebou cesty kus. Do širých plání s námi uhání modrý autobus. Ten, kdo byl abstinent, ale tašidil tělo, s tím nejhůř se to mělo. Celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme je tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou v řesoviště. A my už tušíme, co budeme vědět, až pojedem snad příště. Že Skoti nejsou žádnej lakomejli, ani nemají to v plánu. Že britské zákony musí jít ctít, ale nehrají Dianu.

ctít, ale nehrají Dajánu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netajím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou slinu. Objímám ženu, však vidím ten výraz zmije před uštknutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra necti latě, bratra necti latě vysušil, domy plápolali, požár udolali.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec,

Jdu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na pivo je Zeman.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Po

je tam zdravý. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

doktorovi, který si se vším věděl rady. A tak jsem se taky obrátil na Mefista, že prý to umí zařídit hned, teď a tady. A on řekl: ochu, žádný problém, nechceš být star, jednoduše umřeš mladý. Ach mladý, kdy se mé lásce lesknou oči, kdy můj pláč ohněm naříká. Mladý, kdy mám sílu zabít smrt zpěvem slavíka, kdy mám chuť i důvod ukázat dveře gaunerům,

jezdím na venkov do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá.

kdekdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se tapí.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Ujel nám vlak, povídám k čertu, co teď tady už je.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Oč je to jednodušší, když jsou hluché obě uši? Někdo jen to, co chce, slyší, nejvíc slyší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší. Hluchavka má hluchá ucha, baste někdy ucho, kuchá ucho, kuchá ucho, kuchá ucho. Zacpaný špunt v jednom uchu, zjasní věm ve vnitřním sluchu, ej chuchu, ej chuchuchu. Místo hudby jenom ruchy, to pak, abys nebyl hluchý. Kdo neslyší ani vzdechy, ach, ach. Kdo neslyší ani vzdechy, tomu nepomůžou odposlechy, ach, ach. Někteří však jasně tuší, že je ještě jednodušší, než poslouchat zvuky uchem, to je radši vnímat břuchem. A pokud jsme celý hluší, poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smeš a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá a z bazénu hříškem vzhůru vzlétá leklá akvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla antilů dík chloru, voda barví do zelena, tedeptá.

řepřím vínem, které slávne, co se tváří jako hrozem, které maximálně zvládne, když se s

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem si jak vonuce, přitom mi jen knížku dali, aby si mě k sobě připoutali. Stalo se mi za 2 měsíce, vydělal jsem si na tisíce, sotva na tom něco změní, že moje svědomí

a tolik špíny. Proč nedělal to radši jiný? Musel jsem však držet hubu a krok. Pro moji banku to byl slušný rok.

Co na tom? Život, čas, bolej záda. Většina z nás má prachy ráda. A s hrůzou myslím na vězení. Když mě nezavřou,

zprávy, prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu.

zprávy. Prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám.

tapetový moře, karibský těla mezi palmama. V oblacích tuzemskýho kouře je tvoje tvář tak trochu nedodělaná. Malířům tě na to stačí štětec a jeden smělý tah. Něco ti chybí, ale já jsem slepec, který to nikam nedotáh.

Venek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlihu.

čekej. Což pak nevidíš, jak mi v očích mraky plynou. Což pak nevidíš,

0: co zná, je jméno Vůdkra.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

a přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám,

že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

stůj, já volám prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šak jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

hledišti holá, prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech. Skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou. To je pohoda, jo, to je pohoda.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu oči, změknu párou z konvic, za sluněním nechty zlomím, za vlasem vlas, hlasem zkosím.

Byli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné jsou vězdí panny dnes novami temnělo. Studijní

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetu mobile vložila. S očima do kořán, tak do mých plicních sklípků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král.

0: že jsem měl vína dost na klíč a byla zima. Zůstala se mnou klidně bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima,
1: jenom Jošánku neupleť, fakana.
0: Vypnula plotínku a otevřela dveře. Svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet. Voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.

Pak mi ji přebral z pěndežo ze zvláštní školy a já se v lese opil rudou sladkostí. A tu mou bolest roznes vítr do okolí a moje chvění přenes osykám do listí. Teď už se stydíme i za to, že jsme chudí a že jsme pluli v pekle i v oblacích.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce, jako život náš.

Jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát, známe jenom sebe.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, roztomile špulí rtíky, ostrá jako čepel. Díky, stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha, předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha, a krevní destička mu v krku zaskočila.

Domí, on na život si šáhnul, skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli

To mi povídej.

Na jednu věc já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Paměť slouží na pár dní a pak spadla klec. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíku budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si ne.

Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

špendlík, kdyby spad. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spousty boulí

poslouchej řeči stromů, šeptají, vrať se domů.

žárovku v lampě snadno povolí. Propad jsem zpátky, dostal jsem se pod led. Už jsem zasnadně v úvodě.

střepy na podlaze, špína se vsákne do pilin. Ráno je zametou, špína rázem zmizí, 10 let potají.

0: komínů se valí šedomodrý dým.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

první krok nebyl tak jistý. V závějích tančí podzimní listí. Vzduch těžký byl, náš pokoj celý se v plameni koupal. A my jsme chtěli. Zas napřes rok v záclonách chmelí. Mé milé vrásky, jak jste se měli. Vzduch smělý byl, náš pokoj celý

překročit bděli. Zraněné lásky do kroku zněly, vzduch tichý byl, náš pokoj celý se samotou topil. A my jsme chtěli zastavit čas, nebýt tak smělí, vzpomínky vrátit jsme zapomněli. Vzduch prázdný byl, náš pokoj celý.

První krok nebyl tak jistý, po cestách zpátky vracet se postý. Vzduch smělý byl, náš pokoj celý se v plamenech koupal a my jsme směli.

zakázali na ní myslet, zakázali rozjímat, vodorovně šikmo smysle, s každým tahem rozjímat. Zakázali za ní jezdit, hluchý ticho po bouři,

Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

vyvolávám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas.
1: Jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav. A ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavě.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, jdu to sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje,

chlapů z vící cepů, nebo tloukala řepu, zaspíval se jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

měsících na mořích se ten ostrov objevil. Hned osadníků hustý dav nás všechny obklopil. Jak dobytek nás prodali těm otrokářům všem. A ti zapřáhli nás do pluhů, odat víme novou zem. Jen pár chatrč

když se štěstí otočí a zdá se, že je všechno hlavou dolů, že víno nemá správný šmak, místo slunce černý mrak, a

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Převleču periny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid. Tak dosi.

velitelé moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatý moteleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Ticho, nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
2: Slavnej soude, čím bych mohl asi

i když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Buchanan už pokazil mě dost, vyhledám si slušnou společnost.

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v to

jí doběla. Těším se už je na žotře mi sousty, jak poslední vůz.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov,

zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

byla zdravotuší. Maloval jsem kdysi její portrét tuší. Drahný léta visel v rohu nad pianem. Když umřela, spálili ji

říct, Ježíš, co jsem to chtěl, Bože dobře to ví, protože nemě tam, abych mohl jí říct. Lady si má. Za dlouhých večerů v parku čekám, zvedám telefon, halo, kdo je to tam? No tak jak se máš? No to je ona, tak už můžu jí říct.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

nečekej na až, začni hned teď. Popoj jdi o jeden malej krok vpřed, narovnej ramena a pohled výš. Vydej se na cestu, opust svou skrýš, tam tě nic nečeká, tam už to

unese vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost. Všechno je připraveno k velikému bubnování, jen na povel se čeká. Jeden se teprv vylekaně sklání a druhý už smeká. Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou.

kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak po

0: ty vá naklady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče,
1: v každé

snuje, víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Král občas musí do boje, jen aby nezrezlo mu žezlo. Chcete se mění v štíte a ráno na bojiště zrůstají z vlastních třísek.

zadvalo do borca. Bortí si cestu šerem, radlica v tvrdé hlíně. Dokud je nepustíme, byť třeba nikdy vzplanem, prosím, ať nespaníme. Doufám, že nespaníme.

vlastně nechodí, jen někde dusno je. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdela dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl.

strom. Někdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z típlých slov, z hlavou k zemi pod hvězdami.

0: čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Slunce se k obzoru zhouplo, že půjde už spát. Vyjde zas král, kdy lidem se sny budou.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlel tam vdovec,

A na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzrál na Hajnýho Hrušku, na Hrušku a jeho zbožku.

Za těch pár let se změnilo všechno, kde kdo zestárnul, v rádiu hrajou jen techno, fotky z minulých let nemají kas tam, kam nás dostrkal svět. Nemáme čas. Nemáme čas.